na pantofle. 00 s Valion, 00 rok. My v zerovkách pomagajú tu manierom, nie na vzrok. Po avantúrach máme zákaz, nevpúšťajú stop. V košulách maskaráda, štučný tlok i skok přes plot. V środku už v domu i makaron naviam komuž. Do kuzinky, koležanky, švagra, šostry, darka.